opět lásku. Pane Rembo, ve chvíli snění ještě doufáte v cikánění, ještě vás tláká slunko a pouště a bolestínům neodpouště.

Novinové stánky, billboardy a kolečkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hit. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pizz.

se mnou Líza dělá chodecké závody, sochy svobody po Brooklyn Bridge. Naše dvě zničená těla, spojené národy, padají do vody, odplouvají pryč.

Zítra mě, říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl. Tak možná proto, že chci umřít strach, a možná bych nebyl tolik pyšný. Poskládám si sako na noc do křoví. Nešumí tu air conditiony a nepřinesou žrádlo, páno.

billboardy a kolečkový bruslaři. A Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, střílej se ogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak pákli jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. A pak jde všechno hladce jako poprava. Boeing stoupá nad letiště a naposledy křídly

nejsem zas tak hloupý, už jsem našel kupec, se slevou ho koupí. Jak mám zahnat zbytek, to co vyjdu z touhy, užím s tím ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím s tím ten

nemá více, zbyl mi pěstě jenom umaštěný líce. Jak mám zahnat smutek, pro co vinu z touhy, uším s ním ten buček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat smutek, pro co vinu z touhy, uším s ním ten

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Moje milá po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde.

Moje milá je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí. Takhle

děda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na neděli.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře. Ještě hoří oheň a praská dřevo,

0: aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lásku brát.
1: Kdyby tady byla

uzavřeném prostoru se mnohé věci stanou. Kódované zámky nejsou sicilskou obranou. Pohrávám si s myšlenkou, že mě bereš zkrátka. V kapsách tvého kufru jsem jen prázdná přihrádka. Jen tři tahy povolím a zvolím gambit dámou.

Marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní stráň, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš chvíli.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Já mám z Polska dřímy.

šťastu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben.

jen v této cizině, není Čech na mizině. Už vězňové v Boleslavi na škodovky brousí hlavy. A já toužím duše skrytu, taky po tom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně, za 10 let je

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. I z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

tady prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct.

zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu.

byl dlouhý den. A slunce mé už pomalu se loučí, krásný sen. My necháme si až do rána zdát, a v něm chvíle, kdy vše začíná a končí v každém z nás. A máme

je to 10 let. Ten chlap měl cizí přízvuk a hustý v obočí a šikmo přes něj je zvuk. Mně blblo topení a ty si řek, já

je to 10 let. A čím dál hůř to snáším, kára se rozpadá a nafta je zas dražší. Monit si nepřišel, zas jako tenkrát sněží. Ty to máš za sebou a já se snažím přežít. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě, kámo, dneska těžko bude chutnat. Mohl jsem to bejt já.

Bálnice to je stoka z městských stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj. V půl třetí ráno vidím září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říkám, dálnice to je stoka z městských

ztratil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhej břeh. Měsíc roztřelil

0: třem skalám bylo to tak 9 mil. Dálnice to je stoka z městských stok.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

pytle svůní kávovou, prej domů se mu nechce. Tak nedivte se prosím vás, když láska z toho byla.

Vážem družbu, pojď ukoj mou tužbu, mám tě rád nebo co? Mý touhy se neboj, jsem weltmensch tu playboy, mám tě rád nebo co? Jseš mladá, máš danu, já

tě rád, nebo co? Seš mladá, máš danu, já po tobě planu. Mám tě rád, nebo co? Mí touhy se neboj, jsem Weltmensch, tu playboy. Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád. Mám tě rád, kurník, nevidíš, že čtu playboy?

Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je. Všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru. K ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky. Několik starých známek na obálky i cesta kam si na kraj světa. Pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za línec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadla jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude

nos neskočí. Vá, vá, vá, vá, vá. Potvora jedna zlověstně hučí.

záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost.

0: Když se mi potkal rozespalou, snad by jí přišla vhod černá káva. Odmítla se slovy, času je málo, mě právě přijíždí ranní tramvaj.
1: Tou ranní tramvají přes půl světa

ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako spolu.

zavřel k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovlásku po tvé rtěnce.

lásku. Stýská se mi černovlásko, smutný je čas.

Stýská se mi po minulým století, jak jsme žili věty místo souvětí, jak nám bylo jedno, kudy letí čas, jak se všechno špatně

přiletí. Vzpomínka je kletba, kterou rád bych sněl. Minulost je moje dávný prokletí. Na hodinách je už kolem desátý. Plamen ve tmě dávno ztratil tvar. Našívám si z negativu záplaty.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

0: zvednem spolu pohár.
1: Zastavil mě na ulici pán,
0: že mám ale dobrý nápady,

pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět, a z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

0: skončíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tam to si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.
1: Nechci mít po cestě růže.

mám i halenku od kroje na veselku s andělským čertem, přes slova dotkl se recertem. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko mi

Jsou jen smutná pole slunečnic, jako se hráč z rána v baru loučí se svou partií kuleční kulečnic. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko miluji.

všechno to začne znova. Čert sedí za sklenkou píva, že jsme blázni, podezřívá čas, který se divně dívá na kluka s kytarou, co zpívá má hasičák.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň Bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor na někde.
2: 20 chlapů zaplnilo staveništní boudu, účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu, též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

Schází se chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý tlapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na

odečídouc, pane Vany. Řeknete si, to je špatný těsnění, ale věřte nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně, zvláště pak ta

osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previt, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

chladná jsou dubnová rána. Ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzána. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože

Černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

důvodů prostých, právě jsem překonal mosty. Už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně, můžeš mi lhát, až se práší.

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

ani nebylo pro něho bezpečí. A tak jsme plamínek svoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná, že rovnou.

pohledu k měsíci. Malují čirá sklíčka. Tvou hlavu v davu mezi tisíci. Se slzou z rubínu na rtech. Žádný kontakt, žádná pomoc. Ale možná...

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V lesích Ontária čerstvá smůla vody.
0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní,

stolu, kdybychom tak byli spolu. V tom zakouřeným šenku, kde stará lampa sotva bliká, já napsal bych ti na účtenku.

na svatebním saku, anebo švagrovi pomáhat na baráku. Za to jsme se zcvokli do Myšíkových písní a Angeliku do party. Už dávno jsem si přisněl.

Jenže až dobiješ tu svou kofolu, kterou ti jistě někdo platí, půvabně vstaneš od stolu a v minulosti se mi ztratíš. A na obloze se nejspíš všichni svatí za pohled na tebe. Týden postín.

kamenů a je mi fajn, vždyť každý z nich tu znám. Mě táta křtít dál vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer

tom domě vycídíš všechny mé myšlenky, do trávy chrpy a do očí poměnky. Pak budeš tichá a vůňavá medem, tak jak to žádná jiná nedovede. Zda za to stojí.

sedíme v pokojích s prstama na spouštích. Kdo první vystřelí, kdo první padne, světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

Ček je král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí, dole je tma.

hora na R10, na 11. kilometru se srazila tři auta, na místě zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčkův Brod, tam to všem stojí a klouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

slunce kreslí na skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat.

0: všude tam, kde zakotví můj prám, stejně dobře se mi spí
1: v každé tišině.
0: Čistá voda, klidný proud,
1: žádné vlny přes hals bout.
0: Jo, věř mi, pranic víc.

ústa a viděl to leopard, klidný a nebojácný.

zlehka se nadechla. Na střechu sedl pták se zlatou chocholkou. Otevřela ústa, viděl to leopard, klidný a nebojácný, řekla miluji a na zem přiletěl zpěv neviditelných bytostí, stromy se sklonily na znamení.

a nevím pro koho. Snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

Chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlých dlaní. Ať se zvedne vítr, ať se nese širou pání. Až odvane z nebe mraky, spočítáš hvězdy spadlý na louce. Zase budem hledat, jaký je to spolu po roce.

do širýho kraje. Mokrou trávu pohladím, z kopců pára stoupá, a nebo je to dým. Chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní. Chtěl bych s tebou být.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Praze, ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Jede 5 hodin ráno letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z lampače se ozve, ano, je to tak.

tváři, nemusíš se bát. Ta oblaka se víří z písky na Dunách. Až ty kdy skočí obručí, k tobě už je nepustím. Ať u konce s dechem,

plec je otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

0: Já jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je slabá věc.
1: Ty si do na šváru mi nešaj, ať si je jakej chce, je náš. A to s tím křichtem to sem netahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.
0: Je Váňo mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý pro pána, no to je banda od rana a nalývaj se svinstva má hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pět zim a blbnete tím pletením až vaněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, eh? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus, ty si kubrači Hubert, když nemáš vkus.
0: Koukni ten chlápek v černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozů na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
1: Větší záda, to jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk zelen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám?

jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Námořní kadec si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku na konečnou autobus.

naši drazí nezvěstní. Kam odchází, přes hranu světa padá sníh. Poslední stopa v bílé pláni, najednou někam odcházíme sami. Něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání.

Mokhtar! Rimane Mokhtar! Pták si klidně letí.

ryba nebo pták.

než sedmou odbyli. Tony třel do mastí a ze slov vařil sér. Otaše po vsetín pak prodával, co splodil, když k zemi klesl.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nový Bentley jede jen na jedničku.

problém, i kdyby velký byl tak jako golem. Já už jsem takovej, vždycky mě potěší.

bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo. Tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni bio zeleninu. Chvíli jen trvalo, než napad mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jího západ. A na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky kedlubena, celere a dýni, ohromím chána, okouzlím tchýni. Za každýho času

kamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou

pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu. Kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem a dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu, těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám máru a nahoru frňák, doma mě pochválej, jakej jsem kabrňák.

0: podaří, co trvá jinýmu od dubna do září.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ví, ještě to nevíš. Ještě jsem neřekl, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřekl, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřekl, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřekl spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Nezacházej, slunko,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ledničce korej zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i Vánoc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, tak je

Té loužičky se stávají louží, chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utápí.

0: tam, kde se chlastem lásky škrubí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, skončí na dně, kdo chlastá moc.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet.

0: Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. V podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili.

ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal.

hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov 11. středa. Zkusím je nestratit, než vyprázdní se scéna a naše obětí už nebudou tak pevná. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

0: starou song babího léta, roky trnitý jak hodašovej keř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti tá

0: krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: o první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když noc dlouhá a studená jak válka a všude

Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska? Vždyť důkazem toho

příhodných měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme,

vylil vodu přes cedník, je z tebe nakonec mučeník, čekaj tě ovace a potom veřejná kremace, rozdělaj pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si otvíral papulu, kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral papulu. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře, hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

cestoval. Jsi pod proudem, jsi nabitá a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zařít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté. Srdce už mám samý stech a ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté.

mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech, tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jak praví, hezká je, hodná a bohatá, a jmenuje se Bílá.
2: Inu, ale kdo ví, bude-li mne chtít?
1: To je má starost, jen řekni, že se Mařenka.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem

Někdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nesměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil tíhu věd.

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy nevěděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy nevěděl jsem kámen, dokud se neproměnil v prach.

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek,

0: silnicemi.
1: Milenky tiché jak ovečky,
2: s hlavou k zemi.
3: Radio Folk, váš klidný prostor.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

i když se není čemu smát. Náhle mám tě rád. Mnozí říkají, že jsi jen můj sebeklam.

neboť ty jsi pro mne příliš mladá snad, jenže duše prý nemá věk, na nemoc lásky tedy není lék. Když všechny

když zastavili jsme se, nebo třeba jedem zpátky. A pan Galilej tu není, aby četl mezi řádky. Co když ztratili jsme třetí rozhodnutí?

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj příklad,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se kradou.

schody vedou k parku. Zabavím tě magií a světly od oharků. Léčíme

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se vše ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajeme?

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a vyl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci.

0: Na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesař, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví, od marných zápasů. Marie zašeptala,
1: mě to Josef nevá.

Hmatal dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod každej pes jiná vest.

Mě táta do batohu přibalil, když jsem opouštěl tenhle stát. Pár dobrých slov, taky pokoru, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

0: Raz, dva, tři, čtyř.
1: Ve mně na výlet, jako když lodě plují před, mé smysly zmizí hned a ruce jeden let. Tak čekám jenom na svý boty toulaný. Já půjdu s tebou, kam jen chceš, já připravený jsem se svým vlastním průvodem. Ty tančíš tu mým snem, slib je

můžeš mě slyšet smát se, jak blázen ve slunci sám. Nikoho na mysli nemám, snad jenom útěk ke hvězdám. Já vím, že nebe stejně ploty nemá. A pokud slyšíš, že jsem v rýmu, náhodou se splet, zahraj tamburínou hned, dřív než budu starý kmet. Někdy je lepší nemyslet.

Na apríla odpoledne řídil Míša Brychta, zaplněný autobus jel ke stanici Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl.

špatná otrava, a kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka, tady se to startuje a tak se dává dvojka, já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jí

lázně. Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.

živá voda v moři hudby. Radio Folk.

dálky. Vím, že jsi smutná zblízka i z dálky, jsi ale už jenom kopie z té, kterou zbyla před začátkem války, co úsměvem spoutá.

Afriky. Už je to dávno a ty má milá, sama ses v sobě ztratila. To je ten čas, ta bývalá byla bys, kdybys tak rychle nežila.

synku žene, vždyť u nás doma máme dávno nasušené. Vytáhnul sáček s listím v mikroténu, ubalil brko do konusu a celý jointík je rázem hotový. Místo cigaret stačí papír novinový.

co se stalo, co se děje, to pochopil jsem stěží dneska. Ten debil kupil kajsi majoranku z Teska ze včerejšího vyprodeje. Dík blbosti Ervinové, teď jde to ze mě horem spodem. Ten experiment prostě skončil na zachodem.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

ve východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky v

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtějí pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky. Z mých očí zbyly slánky, celý večer v ten

ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý, jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní po

říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný, a říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

těle uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

střídal za cestou a čekal, že je na jednu zas potká. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim rany.

zež budou síly stačit. Vy jste totiž kabrňák a můžeme hned začít.

si Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, v tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl, a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál.

bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí,

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: A děvšení den či neděle, nevstávám čas

0: je krátce po 22. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

marně po vzduchu lapáme. Jsme bezejmený potůčky, do velkých řek se vléváme a hledáme, co nemáme, jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu. Jsme jako mince v oběhu, vždycky to za to bude stát.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti.

Folk je železná košile. Radio Folk. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Lidičky, co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení? Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě. Vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

slunko zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi.

člověku, bratru, ubližují. Odkud pak si přijal, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

prosím vás, počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli, tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít.

ach moje lidičky, já vám nerozumím. Myslel jsem, že duše je největším bohatstvím. Umět si trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš a poznáš svoji mílku od

táborem. Smutně se procházím, nebe už modrá se a už ptáky slyším. V tu tichou hodinu chci potkat člověka, tisíce jich tu spí, mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova.

Lu, hej, hej, Mary Lu. Je tu houslák Jimmy a je tu basák Ben, prostě celá skvadra samých slavných men.

0: Mary Lou. Pam, pam.
1: Zatoužil jsem včera za kliku
2: vzít u nočního podniku
1: s balíčkem oběživa.
0: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
1: Žízeň už na mě klečela,
2: nebylo jistý docela,
1: že Lojza točí piva.
0: Hou, hou, že Lojza točí piva.
1: Ulípit maják ve štole,
2: židle obrácený na stole.
1: Jo, to byl smutný obraz.
0: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
1: Tak před hospůdkou zavřenou,
2: s náladou rázem zkaženou,
1: řekl jsem si, to je podraz.
0: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
1: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
2: a skel ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
0: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
2: a cáry záclon uzený
1: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Sto!
1: Jedno okno, dvě.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dát jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato,

Včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

teď když vyhas, magnet cítím, vracím se k němu.

najednou chtě ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

Proč pak tvůj dech neslyším, nechci teď bejt sám. Proč pak tvůj dech neslyším, teď na prahu dne.

bere pak, i bez tak točí se svět. A ty jsi právě tady a teď, tak zakloň hlavu a nech si to zdá.

se rozzáří barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone v prvním.

domů a hrát si na pocestné, nevrátit se domů a vést ti řeči z cestné, utonout v moři lesů, hrát si na stopaře, utonout v moři lesů a potkat němé tváře, upadnout do bláta a zase znova vstát. Života bído, přece mám tě rád, ležet pod klenbou nebe a hrát si na Adama, nedbat, že tráva

pod klenbou hospody a hrát si na tuláky a nemít žádný důvody čekat na noční vlaky, utonout v moři piv a v moři utopenců, utonout v moři piv.

zasít pod klenbou hvězd a hrát si na volnost, nechat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, tonout v prachu měst a hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou vodu, upadnout do bláta a zase znova vstát, života bídou, přece mám tě rád.

světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá. Tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní malý klaun. Rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

a co chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

prsty si hrají a límečky dřou, vjen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak